Ja, netko sem sa informoval v opravdu, že Konstantinos Kufos spievaše grekce, plnež sa von albanský narodil. No aj a sem sa runočasne tiež informoval, kak džensnýše viedro bude a ako dženca ráno z dúry stupiť do so strožách, dokež byše v opravdu zima nepříjomné trošku vecika, nekotre kapky dešča, ale dženca mivo popravom šavážne suchovosta, čakle smier večo, voc nekak šestčich, sa mi tu svoje app pokaza zo môvo so podešťovač, ale netreba pravdepodobnosť, potom smier noc stupa. Vostanie po takým šavážne sucho, ale celý džin pomročeno pri maximálne 15 stopňach po začuču pak, sa mi tu pokaza skerie so naču jakéž 10 stopňu. Nedom po přichodnej hudžbie, to ríka potom, že je Michaela Melcerová dospievala, nás Milan Grojlič o tom informuje, što vás jucišim vulatku miezdrujím vočakuje. Tu iš buče čipný za dve menšine, jace o tom byl k našej stie.

0: připozna deterministku Karolinu Ajke zvotmil. Bo tesvom nevidžomny vůz zaklinčachu mestrujim tvorby Richarda Wagnera, Karla Augusta Kotzera a Jana Bilka kajž tež svojske kompozicie vumilče. Karolina Ajk koncertovaše hižo ve viaca 30 krajach, mestrujim Severnej a Južnej Americe a Australskej a je hižo viacere solove albumy vozivýva, kajž tež prinju v obšernu vúčpnicu za tuto nevšidne instrument. Končine Vodeče kunčny načisk za nuotvar cirkve ve vulkých redorecach je nimale hotovy, tuž je možno so hižo klietu vosrieč leta započnú tvárič. Dopraj zamovite cirkvinsko předsedstva za nuotvar. Dostanie li voni ve prvním kvartalu 2027 tvársku dolnosť budesko krajno zarieda vostanú ve časovém pláne. A to bych u naše poješče, kotrež namakače tež potom v Bihorania na našich stronach internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
0: Danca vostanje treje přes cvy džen pomru, čeno maksimálne 15 stopňu. Jutze sobotu doponja ma so potom dešťovač na temperaturach so jutze kajž tež nedelu převele nezmini.
2: Na počas po nepohodžince tež ničo zminivo nie je, to rika dalešo svobodne, žana hačenia, žana vyskače. Dobrú jezbu vám všem aj.
1: Serbský rozvoz.
2: 4 menšiny po napo 6.

Hajčara, su tu budešenje serbske kulturne informacije novo vustajenco od Aureli. Pod titulom Serbske duhy a svetleška v zelenem su tam dživa Marie Šovčic z Konjec, Norberta Völkla ze Šunova a Felicie Tuvenovec Vidžeč. Zaredovanje bude tež hudžmja v obubjene, respektivne spevne, skupina přespolní v opetuariam tam mjenujce zaspeva. Dež s čepotekim přichodne dnu abo tydženje raz budešenje popuču, v ustajencu môžete sa serbskej kultúrnej informácii tu pri postovem na mieste vobladač. Ďalšie pokyvy mám nedom po prichodnej hudžbe za vás.

jednak menšinou pana po šestřiche čas prvý raz na pokyvy za dženca konstyženia. Sivý obladač, Radvorská šula dr. Maria Golmusec osvědčí dženca svoje 100-letné obstače. Jeden z vážkov jubilejného svědženia dre buče vústup bývšeho šulského kora pod návodom Bogny Korinkovie. Nedeše šuloky již opilně za svůj hůlky vústup zvučuja žocu kvílu. Skvarnostnje z totych návnin přeprošuja dejšie učorio a šulorio. Na jubilejne svedženo tamnišeje šule mjezdrujim moža si vopetovario historisku vústajencu vo staviznach Radvorskeje šule vobladač. Navečo potom zvesela šulorio všech zajmcov s programom tamnišeje slavii. A potom prosi tež ište skupina Kontakt na zromane reje spotrimiš stoletny jubilej Radvorju v Uklinči. Na učnu jezbu môžete sa přihotovať dženca doplňu džesačich. Sú floppy dolls zase tu, a to na veľkej žoli dživadva na hodže. A potom zakončí sa tuto konstrženia letuši krabat týdžin a k finálu odmia sa ešte niekotre zaradovania. Napríklad dženca večer 7. v Kulovie na Farie, tam na Bosčanovej žoli predstaví sa krabat Janko Šajatovič. To je zahradovanie ze staviznami, anekdotami a pozadkami kvôl vokovo historické figúry za povesťu vo krabače. A tie šľúce majú plný plán budešný, napríklad odmýva sa od pána Džasačich do večera 6. na zemský svedžin v Nuckonom mieste. Tam je krabat mezovým tiež téma a od Džasačich zmeja v Kočine domkovanku a tomu tej škarmušne výky krabatovým mlokovým svieče. Oj, snadno je za vás niečo. Podľa netko slyšíme Denisa Wenzela z poslednej reju, cínače menšinou, pon a po šestich.

0: Možné slovo.
1: Magenca Maria Koklina z Rádvoria.
2: Dženca před 37 letami zhromadži so v Lipsku niedže 70-40 ľudí, so by přečivo režimy NDR mierlivé protestovalo. Bez kúždeje namocu abo roženiu, celé bez haneniu a zraneniu, stá so tutun džen z kľúčovým vokomikom mierlivej revolúcie 1968. Vopstajne, ščerpne a mierlivé proteste v úskutkuachu vopstajne a trajne politické a hospodárske zmieny, ktoré švedžichu naposled k sypneniu múrie a k zjednočeniu Nemskeje. Kajke to silne znamio, zo koreni naša svoboda, svoboda našich dječí v mierlivých spiečovaniach. V malých a vulkých rozkorach a zvádach živenia mieli sebe samých a naše dječí na to dopomnič. Trajne dobro a zbožo budeme sebi jenom športom zdobyč, kde sa jeden druhému přivobročíme, kdež sme mierliví a skiečbní. Nido nemeli sa so nespokojnosti, svareniu abo samohaneniam a namoce podač. Mieli sa so stajne vo zromadne púč vujednania a rozrysania pracovač. To, što chceme žnieč, mieli vusyč. Bože, pomaj nám, so bychme za to stajne po mierlivých púčach kročili.
1: Nabožné slovo ešte slyšeli od Marie Kokliny z Rádvoria na roku a za mojitosti tam nižšie vosada s tým je cimienčiny do šestich.

tam je skupina Janka Hanka. A tole je Michal Cyš. On zaspiewa nám Přišané hodžinie Miest Ruin. To sam se nepáči za Katarínu Šinkorajtovú, Dživač a Spáč. Maj dženca ište juce potom Vúspáč. A tole je Daniel Popela, Nicko a napřec. Tuči interpreča postaraja so po takim jazujemo serbske zunki, netko pak, že Francus se dale serbskim rozvozu, sedom po šestich.

0: Krasnik tu w budyskim studiu pokazać 10 minut po 6, a to je na piatku. Dzięca czas za wiedu wiadomość a wuna makanki z mioczyną mięką.
1: 3, 2, 1. Wieda wiadomość a wuna makanki.
2: Sredu je so katolski cirkvi, kajž kuždel je to 7. oktobra svedžen svjateje Marije Kralone Rožuca svedčiv. Na tutnu svedžen je tiž mnoho cirkvu svedčene, napšikvat Radvorska vosadnica. Tola hinak, hač vjele tamnih Marijinih svedženov, nima tutun žen žade nabožny abo biblijski pozadk, ale svjetny. Mjenujce vulku bitvu namorju před 405 letami. 7. oktobra 1571 votmi so morska bitva pola Lepanta mes osmanijskim mocnostvom a Sviatej Ligu, štož by zjazk Španijskeje, Vatikana, Venediga a dalších italskih mestov. Od pozdneho sredžoveka mjenujce spytaše so osmanijske mocnostvo přeco zaso do Europy zadobivač a po sredžnem morju přestrivač. Tak dojnže přes lidstotky mě stedyšimi evropskými krajemi a osmanijským mocnostvom zas a zaso ke konfliktam a vojnam. Tež leče 1577, jako osmanijské mocnostvo Cyprisku kupu obsadži, štož by tedy kolonia Venediga. Jako reakciju na to so jacore evropske kraje pod vlivom Bamša Piusa V. zjazachu a zromadnu flotu zestajachu. 7. oktobra dojnže potom blízko grekského města Navpaktosa, tedy Lepanto, na moriu k bitve. Nimale 500 vodžov a jace had 150 000 namorníkov a vojakov tam vojovaše. Trochu je so, zohač do 150 000 ľudí při tým zembrie. Při bitve budeš jednore španijský vojak zranjený, kotrež je dženca značiši hač je v obdželení viašojo. Miguel de Cervantes v při bitve od sioch kulko trechene, jedna zlemi jeho ľivú ruku. Ze svojej pravicu je potom viele let pozdišo písal knihu o Don Quixote. Bitvu na onem dniu pak Sviata Liga dobil, hač runie šmeješe menje vodžov a menje ľudí. Jako džak za to postají Bamštede nové sviaty džin. Mienujúce one džin sviateje Marije Kralone Rožuca, s kotrým šmiło so na dobyče katolského zjazka při bitvě pola Lepanta 7. oktobra 1577 spomínač.
1: Vieda, vedomosť a vuna makanky.
0: To by je Mjočin Vienk z našej rubriku VVV. A s tým jenom byl k našej ešť, nieko zaspieva nám Michał Cysz.

0: Niedže posta ustajario, k tomu přednoški a prezentácie haj debichu čera ralbicach na povanských vikach. Cieči raz sovone vodmichu a znova bichu vúspiešne. Tež zvída viesnanost gmene Ralbice Rožant Hubertusa Rčaria.
1: Ja som jara vesel, že sa tuto viki tu převedu a že je tež ten vodvost tak jara pozitívne hačnik od ustajario, tež od stran šulori a som jara džakovne našim učerajam, ktorí sú to přihotovali tež v jednictve od šule a všetkým, ktorí sú tu podpírali, vo sebe pak tež tu ustajajú.
0: Kak je so šulariam a předovzačelám ľubivo, to slyšíte za 20 menšinov tu po našich povestčach.

0: dobre ranje dzieci. Dzieńca je posledni dzień do nazemskich proznin, a tak poladamy jeszcze raz spiesznie dośle. Rajbicach miachu wulke połowanske wiki. Radwoju świecza 100. jubilej szule, a panczycach serbskiej zakładnej szuli Jakub Wod Ciszyński świecza lica 75. obstacze. A tohodla so dzieci dzieńca jeszcze raz tak poriadnie poča, dokąd przewiedu tak mianowany darjenski bier.
1: Vše dječi bežo, nikto ne durbi ničo darič, vopravdže te dječi so prucuja vo to šponzorov namakač, što haka vile so pon šponzorov jo kužem samom ševostajne, je može so rozsudžiči a darju nešto na tu, na te koha, ki šte dječi beja, abo jem praj to mi prestrašne, tu ne prefit, ja dam jenu krutu zumu.
0: Poveda vučerka Julija Jankovscena. Penězy, ki žiči s pomocou sponzorov a svojské vutrajnosti nahromadža, chceďa do porinčenia šule dyknuť.
1: My máme tu ideju, my chceme s žičimi aktivnišo živač a nám hustodilské restritky faluja. Napríklad, my nemáme žanú kuchnu, když bojemo, jemo vopročo aktivne so se strohým zeživienom a ze všim, što ješo poprom kuchni trebne, tež jemo rozestaječ. Nám faluja vecky za GTA, my chceme rade GTA blido tenis poskyčiť, my máme pak jenož jednu platu a tak dále. Tak to reka za liščina přečo jo jara vulka a sredky sú snadne.
0: To ma so netko zminič. A za to dženca pančičanske dječi kloštorským dvore svoj darjenský bie převedu. A to najlepše, nie sú přitom same.
1: Zobrchom mu tun cilk, ki smo v pančicach máme, jako tajki tež vúžili, smo mu přeprosili tež dživonu za zbrašených, my sme přeprosili tun spichovansku šulu, přečulske skupine z votru a ze spančicu přeprošené, to rekamu so tam širomadže zetkame a že musí to nádiom na teréne šinč.
0: Najrenčo je zromadne, je najlepšie heslo. Nic jenoj švercore šule sveča jubilie, ale tež Dundak sveči tutom tydženju svoju prinju nulu. Zromadne ze všemi dječacimi reporterami a reporterkami zladuje na 10 let dječacu magazín Dundak serbskim rozvosu. Tu iš neskomčše partivusovanje, juce rano na podživečich.

0: Polícia z G.
1: Při českým vopkadnym nezbožu včera večom je s biskupicami a novým mestom Sakska je šoférka zemrela. Zdotal neznatý je příčiny byšte je Opel a jeden transporter při křižovaništu romadže prasvoj, kaž nám policia ženca ráno rekne bužonave je oče zatusnena vukovanske moce spytachujú ište reanimirovač ona pak ište na miestne nezboža je českých zraneniu dla vúdecha. Ve Steinigt-Wolmsdorfe, hornim kraju, so policistča dvejo muži lepili, kotrež bešta z audiom popuču, na kotrem žbešte v opačne značce přičineni, kaj so při kontroli vukopa, jedna dreso vo 22-letnju baduchu Diesela, přetož namakachu zastojnice ve auče šitke za to trebne utenzilje. Zastojnice zachu v obeju sobu na revier. V noci na čarovši štvrtk zraze na aštere pala Budešina 21-letne ze svojim Mazda do tvarnišča. 21-letne bi na smer Zorec popuču, zubi kontrolu nad svojim autom, a kaj so při kontroli potom vusta je steješ 21-letne Polak pod vljivom drogu. On so při zranju neje, nasta pak nelader na to vecna škoda 7500 euro.
2: Tak daleko po takim zdjelenki policije, pošitkovne, povješče, svišiče tu za cimenčina.

Hej, a Karolina Ajk zvjazuje tež tuto neušedne zvuk termina za srpske hudžbu. Na program je stejahu mjezdrujim tež tvorbe Karle Augusta Kocora a je nana Jana Bielka. To potekim čera, što ste kunc tydženja na planje, to zoniče nydom za cimenčin po přichodnej hudžbje.

0: Lube Schularki, lube Schularia, a no hej šice, kot si šnávak nekajkeho inéše vašne serbsce vukneče, zobe so vám tak hec lipje dževavo, je vujšo nové nemsko honjo-serbski šulski svojnik Blanka.
1: Hej, to je přiručka za šetkých, kot si chceča se potekim serbsko reč v šuli, abo tež zvonka šulce přisvojič. Svojnik vopsahuje cia 20,000 nemskih hesvo ze spošitkone uživaného svojskvada nemskeje spisunej reče, kaž tež na vúčbu so počahovacu fachovú terminologiu užival namaka tu pošitkone najčaščišo uživane serbske převožovanske možnosti, kak prajso napšikvat pravje unverschämtes Glück haben, mit Gottes Boja, aber etwas auf gut Glück versuchen, nicht an ein dobre, aber schleppes Boja spüttert, aber dich mehr Glück als Verstand haben, mit Wertes Boja hat Rosuma attaktale, svonike dodate, grammatiske Gilses, deklinatsiskimi, a konjugatsiskimi mustrami, basuja, na schulske Grammatice, Grammatika, Tabulky a pšelady za vůčbu sapšine, kýše ujšva džvajte stát dživatnače v ľudovom nakvarnístve domovina.
0: Hej, až tu iš chce potom při prezentácii tuto svojnika podľa byč, to mi rysa závisče předovšim na médie a vůčorio sapšine, musí a predstaviť znamenča. Prezentácia svojnika odmieje sa sriedu 1.1. Nic jednačich nie, ale popodňu v cioch na žoli sapského domu.

0: Hej, runje, poboch mi již o tej matišce přirodze, při Čornice, gdzie się bobom jestem zaso doma, a vostaneme tyž nydom vonka. Zvota nazyma, ta wabi do lesa von do přirody, a hajdeš je vedro potom zaso rienče, potom som noze tyž do rybu podadža. Smorže, pravaki, maruny, šire kozaki, kuriatka, to sú moriec jenož nekotre z rybou našo regiona. Ale kak da sú one najlepšie? Pečené, zavarené, abo tola sušené?
1: Ja to činu, kajša od mojej mačere znajem za spočom, ha hajkus kus butre, ha kymlčka, cibla, a pon rene popražiča, pon one moja muži svoča.
2: Dopono je ze zbutru, ale ja sem tun raz stekovele smoržov nadešva. So sem ja te zamrožila, a so veselu, so moži ja ve zime tež jemo nudle činč, a jenu borjanu, rjanu, jušku, ze smetanu, a temi rybami.
0: Rybová sezona beží taktiež ve Voklecach a v okolinie, kaj sme tu runie svyšeli. Zostanie jenož ešte jedne prašenie. Ahaj, tute zhromadnosť rybiacach přečelov tež trošku páči. Mienujúce prašenie zčeli krásny čerstvý ryb namakali. Što potom? Ju na vysokosti zemie vodkrač, abo po cuvom skéčblivie ze zemie vúčanič. Na našej internetovej stronie a v našej app MDR Serbia sme zestajili k tomu vodvosovanie. Vopčeče so rade, chceme vedieť, hač z čeho typ vodkrač abo typ vúverčič. Nimo toho namakače tam tiež písané přelad, kovo vokovo rybo, taktiež kviz a přinožky vo témie.

0: App MDR Serbia.
1: Wer dro?
0: A gen sabula damit euch dom rutschelo na nebio as du doch moges hotisch düsser düsras bodisch schwatsch gen sa maximal ne piatnat stopnio a zelle bodom ne wertros meme bodom de schutze geis meteorologo ja wischa dres so zu dopodnia jutze de schwatschma.
2: Dále jiničky, pokud již mám za vás spučo naše končiny je, so je so na A4 směr Drežany, měst Ciroškom Drežany sever a v otisku Drežany letaniště Nězbožo, stavo tam ste prava a sređanska jezna zašláhany, ale jsem hladal tu přes svojo app, přiuším so tam v obkat předaloko nehačím. To jiničky, pokud žádné hačenia, žádné vyskače, hevak, tu již dobrou jezbu.
1: Serbský rozvoz.
2: Več menšinou, pana povosmich.

0: Da bist du Andreas Bicking. Und jetzt gehst du mit Mircina Wienko.
1: 3, 2, 1. Wie da wieder musst du Wunamagangi.
2: Sredu je so katolski cokvike škuždel je to 7. oktobra svedžen svjateje Marije Kralone Rožuca svedčiju. Na tutom svedžen je tiš mnoho cokvu svedčene napšikvat Radvorska vosadnica. Tola hinak, hač vjele tamnih Marijinih svedženov nima tutom dženžade nabožne abo biblijski pozadk, ale svjetne. Mjenujce vulku bitvu namorju pred 405 letami. 7. oktobra 1571 vodmi so morska bitva pola Lepanta mes osmanijskim mocnostvom a Svjatej ligu, štož bi zjazk španijske, Vatikana, Venediga a dalších italskih mestov. Od pozdneho sredžoveka mjenujce spytaše so osmanijske mocnostvo všetco zaso do Europy zadobivač a po sredžnem morju přestrivač. Tak dojnže přes lidstotky mě s tedyšimi evropskými krajemi a osmanijským mocnostvom zas a zaso ke konfliktam a vojnam. Tež liče 1577, jako osmanijské mocnostvo cyprisku kupu obsadži, štož bě tedy kolonia Venediga. Jako reakciju na to so jacore evropske kraje pod vlivom Bamša Piusa V. zjazachu a zromadnu flotu zestajachu. 7. oktobra dojnže potom blízko grekského města Navpaktosa, tedy Lepanto, na morju k bitvě. Nimale 500 vodžov a jace had 150 000 namorníkov a vojakov tam vojovaše. Trochu je so, zo hač do 150 000 ľudí při tým zembrie. Při bitvě budeš jednore španijský vojak zranjeny, kotrež je dženca značiši hač je v obdželení vjašojo. Miguel de Cervantes v při bitvě vo cioch kulko trecheny, jedna zlemi jeho ľivú ruku. Ze svojej pravicu je potom viele let pozdišo písal knihu o Don Quixote. Bitvu na onem dňu pak Svjatá liga dobil, hač runie šmeješe menie vodžov a menie ľudí. Jako džak za to postají Bamštede nové Svjatý džin, mjenujúce one džin Svjateje Marije Kralone Rožuca, s kotrým šmiło so na dobyče katolského zjazka při bitvě pola Lepanta 7. oktobra 1577 spomínač.
1: Vieda, vedomosť a vunamakanky.
0: Hej, Runia, sme slyšeli Mirčina Wienka z www. Dnesko slyšíme Štefana Kostoša ze spivom Jesu Ostalitetne a potom přizamknie so nabožné slovo. Jednodom Jesač menšinu do 8.

0: Polícia z G.
1: Při českým bobkadnym nezbožu čara večom s biskupicami a novým mestom Sakska je šoférka zemriła. Zdotal neznaté příčiny běžte je Opel a jen transportor při křižovaništu romadže prasnevoj, kajž nám policia dženca rano rekne, bužona ve je oče zatusnena v ukuanské moce z pytachu jo hiščere a nemirovač vona pak hišče na miestne noje zboža českých zranenjů dla vúdycha. Ve noci na čerovši štvortk zraze na štyri pola Budešina jena 20-letne ze svojim matsta do tvarnišča vunbě na smier Zorec popuču a zubi kontrolu nad svojim autom, kajž so při kontroli potom vústa jeste ješe 21-letne Polak pod vlivom drogu und so při zražce zranju neje nastalo pak je vecna škoda v vysokosti 7,5 tisíc euro. A ve Steinigt Wolmsdorfe ve hornim kraju so policistča dvejo muži lepili, kotrež bešte s audiom z opačne značku popuču, a kaj so při kontroli potom nimo to ještě ukopa, jedna dreje so vo 20 a 22 letnju paduchu dizela, přetož namakachu zastojnice auče šitke za to trebne utenzilje. Zastojnice zachovobiju subu na revijo.

0: Niedźe połsta wustajerjow, k tomu přednoški a prezentacije, haj, te bych včera raldbicach na połanskich vikach. Cieči raz so tute wotmichu a znova bych u wúspěšne. Tež z vida vjesnanost gminy Raldbice Rožant Hubertusa Rečarja.
1: Ja se vjara vesel, že so tute viki tu převedu a za je tež ten wotvost, tak jara pozitivne hačnik od wustajerjow, tež od stron šulori a sem jara džakovne našim učerjam, kotro su to přihotovali tež vednictve od šule a všitkim, kotro su tu podpirali vo sebe pak tež tu wustajerjow.
0: To pa takim facit vjesnanost Hubertusa Rečarja. Kak je so šulerjam a předovzačelam ľubivo, o tom slyšiče tu po našich přichodných povestčach, to rika za nekak 5.20 minčinu. Nietko je 12.08.

0: Žejeme z Božo.
1: Anetko, dže gratulácia celé vútrobne Petri Vuščanskému k dženzniším 8 a 70. národninám. Viele strôty, viele zboža a viele viesela se svojimi ľubymi. Dobře ja, manželská Hanka, Džoka Verena s Danielom, syn Michał s Kristínu, kajšte šnučky Zara, Anika, Niko, Jan, Lina a Luisa Petri Vuščanskému k dženzniším 8 a 70. národninám.

spučovač je... Při rjanem vedre krasne dženca, jutce, snano, nic najlepša ideja, z najmenša, nic najlepše vedro za to. Snano so, skerje poskyči sebi vustajencu vobadač. Včera su sarmske kulturne informácii budešinje tu mjenujce novu vustajencu votevrili pod titulom Sarmske duchy a svetleška zelenem. Su tam dževa Marie Šoučic z Konjec, Norbert Afölkla ze Šunova a Felicie Tuvenuec Vidžeč. Zaredovanje budeš hudžmja vobrubjene, respektivně zpěvně, skupina přespolní v opetuáriam zaspěva. Dnes, če po takým příchodným raz budešně popuču, v ústajencu můžete si být sámské kulturní informácii tu při prostorem na místě v obladač.

0: Božu.
1: Našich bojesčach unie pobychme mjezdurim tež Ralbicach, tam bych včera šako cejči rásižo povanske viki. S cedlemi rúce sú so po kudbách, miesteniščemi Ralbicach hýbali a tež ústode rozmovie sú šuloky a šulorio o noosčach najšelakoryšich povaniach zonili. A Beno Šouta tam bie a je nekotre vose za nás zapopadnú.
2: Za mnohí by še to kaž malé dyrdom dej. No vonev je obole so sydneč, sami krene čišč mirič, abo jednore s hamorom hožiky do zdunka klepač. To a iše veľa viace se mô rajbičanske šuli na dvore a športové hali.
3: Najzame by še dneca najzajemavše DDDK,

0: nábožné slovo. Magenca Maria Kotlina z Radvoria na roku a za mojtosť čítam nižšie osady.
1: Dženca pred 37 letami zromadži so v Lipsku niečo 70-40 ľudí, so by prečivo režime NDR mierlivé protestovalo. Bez kúždeje namoce abo roženiu, celé bez haneniu a zraneniu, stá so tutun džen z kľúčovým vokomikom mierlivé revolúcie 1968. Vopstajne, ščerpne a mierlivé proteste v úskutkuachu vopstajne a trajne politické a hospodárske zmieny, ktoré švedžichu naposled k sypneniu múrie a k zjednočeniu nemskeje. Kajke to silne znamio, so koreni naša svoboda, svoboda našich dječí v mierlivých spiečovaniach. V malých a vulkých rozkorach a zvádach živenia mieli sebe samých a naše dječí na to dopomnič. Trajne dobro a zbožo budeme sebi jenož potom zdobyč, když so jeden druhému přivobročíme, když sme mierliví a skečbní. Nido nemeli so nespokojnosti, svareniu abo samohaneniam a namoce podač. Mieli so stajne vo zromadne púč vujednania a rozrysania pracovač. To, što chceme žnieč, mieli vusyč. Bože, pomaj nám, so bychme za to stajne po mierlivých púčach kročili.
0: To praje Maria Kotlina z Radvoria, džens nižším nábožným svoje. A s tým, so vusyvanie pomalku nakila je 4 do 9.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižík Sebastu.
1: Jo, już raz k wam do Žižic jeszcze przyszło czasze dwo, albo monster, a koryjujo oko w opestole. Słuchaj raz, co jo Tina dożywiła, lubi Žiží.
2: Czasze dwo.
3: Mama, co przesem pistolu miesz?
4: Nie, nic nie bużo, Tina. Z pistolu mężesz nikogo usmierszyś. Pistole ga nie su żadne grajki. To su broni za wejnu, a wejna... Jo něco velkým, velkým groznego.
2: Jeden džen, jo Tina na dvorje grajkava se svojim plyšovým tigerom. Naraz, jo s vjaženými žurjami ustupil domovník a jo mienal.
5: Same nerech byť se vem dvorje. Som narsky, kto môže ve tak krotkém času telik nerecha naberáš. Hej, Malka! Byš raz ku mňa a žáš mi tu šupku k šuše, aby mygo umietliny na nu zmiasč.
2: Dvr jo byl jesno cysty, a ako jo domovník tunu za vytpadanky zase stajú na jeje miestno, jo vížel, až tam nieco na zemi láže.
5: No, to gan jo myžno. Hu láže pistola. Kaž jo by na teke jano za grajkanie uglida veto tak, ako pšala. A, Houtina, darím šiju za to, a si mi pomagala.
3: Ja ga nesmijom žiadnu pistolu myš. Pistole sú jano za vejnu, a vejna jo nieco groznego.
5: No jo, to ga rozmijom.
3: Veto by ja notne takú pistolu trebala. Kúždu noc, ka sa do meje špy, nekake čaše dvo zadobila. Petom riu je okolo meje pestole, a si nedajo ugnáš. Jana před pistolami, mačach.
5: No pytom ho raz pycakaj, až zase sled k přížom.
2: Domovník jo vzel plyšového tigera a jo chvatal do domu. Tam jo svojej ženskej ulicoval, až jo notne treba, až pistolu do plyšového tigera zašujo. A to cevo kšuše. Ženska jo se nej pierwej krádu živava. Ako pak jo jej muž v týnie a čaše dve ulicoval, jo vyna tigoroju brúch rozčigava a pistolu do njogo zašiva. Vot ninta jo Tina s tigorom v rukoma cevo mirnie spava. A ako jo se čaše dvo v noci napšadu zase raz do týninieje špy dovaživo, je vyna tigara z pistolu v brúše na njo pystajava. Čaše dvo jo se ulikavo a jo skycivo z oknom ven. Potom je bylo svyšaš velike skoulenje.
3: Nejskýr jo sebe čaše dvo nogu zvamalo. Dogodla v přírodcích tyženiach, teke nebože moc to meješ pepšiš. A snaž jo ten monster po telik tyženiach potom celo na mno zabil.
1: Jo, čaše dvojo se nogu zvamalo, monstere veci nie existirujo, tere tak. No pen, žucem vam konc tyženja bže ze čaše dvo a monsterov, ljubi Žižík.

0: Serbovek šije žinca viacor budušenje uznameniš, kateréž so angažirujú veľa lete za to serske, a to s letosným mytom domovine a cestným znamuškom. Predk přepadaša je to přece veľké petajmstvo, kto to myto dostaňo. Oficiálne informáciu vezervio domovina akle žinca viacor. Mám ho svojho kolegu Grigora Klima. Grigor, co ga mešaš južo groniš?
1: Domovina jo v sledných letach to gwone myto domovine přece viece lúžam pestčiva, oni jo jech bylo čo. My so dopomíname, to sú byli Karola Holtová, Jan Bielk a Fred Kaiser. Domovina na to gleda až lúže stolnie, srežnie a gorné lúžice se pestčiva za ich serský angaž to pváši také za cestné znamuško, s ktorým usignil domovina ten cesto nic tak výdobné, ale veto vážne angažement domovinských cvonkov ve svojich jednotlivých kupkách a župách. A jadno my to jo všetci všetvížené za dorost. Oni jo dostala viednica žilovské vytajžišenie Miline Kraucikojc. Svieta jo také peníze, to kvône my to jo zvízené 1000 euro.
0: Ja, my řekli, Gregor, menia mytovaných vám svetek kvišči dajome a to našom nížeskom programie.

Jo, lešime do konca tyženja mimo kontrole, by ja groniwa. Jo, pen westenio mi jano, ešte už je se z vami rozognováš. Ja som Anja Kochoj-Schwarz vám. Žiť se mám pšalša redne konc tyženja. Svišča a vedpice vajša derje.

0: Serbo, kšije žinca viacor budušenje uznameniš, kterež su angažiruju vele lete za to serske, a to s letosnim mytom domovine a cesnim znamuškom. Predk přepadaša jo to přece velike petajmstvo, kto to myto dostanjo. Oficiálne informáciu vezjavio domovina akle žinca viacor. Mam ho svojego kolegu Gregora Klima. Gregor, co ga mešaš južo groniš?
1: Domovina jo v slednich letach to gwone myto domovine přece vjece lužam pestčiva, oni jo jech bylo čo. My su dopominame, to su byli Karola Holtova, Jan Bielk a Fred Kaiser. Domovina na to gleda až luže stolneje, srežneje a gorneje lužice se pestčiva za ich serski angaž to pošiteke za cestne znamuško, s kterýmž usignil domovina ten cesto nic tak výdobne, ale je veto vážne angažement tých domovinských cvonkov pre svojich jednotlivých kupkách a župach. A jadno my to jo všetci všetvížené za dorost. Oni jo dostala viednica žilovskeje vytažišenie Miline Kraucikojc, se vieda jo teke peneze, tak vône my to jo zvízené 1000 euro.
0: Ja, my rzekę, Gregor, mienia mytowanych wam sobie takie kwieści dajomy, a to naszym liżeskim programie.

0: Nu vežijo naše jezirje v sarskih menjah, sledujo.
1: Mjenja ujasnjone. Ved našako mjenjo vjednika, doktora Kita Kšižanka. Žinca?
2: Dubrava. V mojom žišetstvje, hršči v NRskem casu, jotem je Trattendorf, bylo veľgin cvavne. V šuli su nam ulicovali, až tam su moženjce natvarili v 50-tych letach v ryšarskem žiele novu milinárnju, abo dali novemu socialistickemu tovaristvoju trebnu energiju. Ten cas nesme zgenili, až jo tam net prvejnje starša funkcionirujúca milinárnja bylo demontirovana ako reparácia. Najaša jedna. A s takým tom je Trattendorf ma vesebne uznam, abo viedobnostne ugronione, jo zviezane s viestymi asociáciami, gledajúce do pomienioneko objekta. Ale, vodkulč, rodujo tom je. Tom je Trattendorf je nímska forma a ma ako serbský pendant Dubrava. Tom je zavest, že nemusím rozkvast, to eben jo ako v žincajšnej rece Dubrava. Ale teke ta nímska forma Trattendorf nejo tak nímska ako klince. Se vie, jo to nímske pomienjenie ze svojom dorf, s takým jo to vjas jatnoko lúža, a v tom prednem elemente Tratten so chova serbske mie Drogota. S takým Trattendorf jo vjas lúža zmienim Drogota, a až to vesobove mie jo se stvrdivo ze svova Drogi, to spezna jošo savjestče sami. Vekus náš jano dodaš, až drogi jo svovo nic jano za tok, což kostujo viele pienies, ale teke za to vieljen lubovane a cestčone. Ale snáš teke to, s čo juž viežili.
0: Doktor Rakita Kšižanka, menjovednika Sarskega instituta, s čo slušali, za dva tyženja bužo zase na reže.

0: urodzenia.
1: Marita Tatanova ze Žilova je naša glucná národninárka. K šíncajšnemu 72. Národnemu dňu žice jej cvonky domovinské kubky za přijduce živinské lito. Viele srovoští gluky a viasové bostakové svižin. Jo, a my se ľubim žiceniam přizamkňome.